televizi jen samej žvást, no podej by se nemělo krást, asi budem brzo se pást, vypni to. Na závěr zpráv budou jen koťátka, rádo by pozitivní plus. Podotýkám na každej pát, čas

necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si lásko hledím svého, svého. Někdo se snaží postavit most, někdo se veze všude je host.

0: necpu se do popředí, kde všichni všechno vědí. Zůstávám v pozadí, no tvého, tvého. Necpu se do popředí, kde se jen víno ředí. Rád si láskou hledím svého, svého. V televizi jen samej žvást, no bodej by se nemělo krást. Asi brzo budem se pást, vypni to. Na závěr zpráv budou jen koťátka. Rádo by pozitivní plus. Na páteř chtělo by to rovnátka. A nebo politický šlus.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

skotskou whisku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu, a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včat

člověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální čenže, ono by to chtělo být, jak by to mělo, jenže

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a

nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne si hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.

zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba. Z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba.

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoře, tak uboze.

tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti. Ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holé.

Chtějí se ti zajímat moc nechce, zrdu děti jen je. Přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, čveřele, že vydržím to nejdýl, ještě chvíli se snaž. A pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně zkoušíš do důdek a po mně spirama se jí flek, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.

Černá jako hrn, je to snad postila.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu,

škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu.

0: ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na.
2: Byl Starožitníko, Vetešníko, mastičkářem.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, co tvasem na ní kej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf.

se mnou plepky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku každou,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobím.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj, slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

polikám na sucho lazaří a měde. Říkám si, tak už toho jednou proždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést. Rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

0: že dám zemětně kurát. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to něco jako pravidla her.
1: Vždyť každá víra staví do prázdna most a spadá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

blondýnko od vedlejšího stolu, kdybychom tak byli spolu. V tom zakouřeným šenku, kde stará lampa sotva bliká, já napsal bych ti na účtenku. Já jsem ten a ten, tohle je má kytara, oba máme rádi blues a verše pana Kainara. Těžko nás uvidíš někdy ve svatebním saku, anebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do myšíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisnil.

Jenže až dopiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš. A na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Týden postí.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

20 chlapů zaplnilo staveniští boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Jouza, který do dvou metrů narost, o baťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky, probíjí tam někde bude vada elektřiny.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil drobna od krumpáče násadu, tím úderem přidávač.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

tak do 30 let. My prý životu Česká jsme, říkal kluk, co bosý mířil k Římu.

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr

jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo, tak něco vymysli pro svoji rodinu.

koupil jsem zahradu, směr jího západ, a na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěkných pár brambor. A taky ke dlubem, celere a dýni, pohromím chána, okouzlím tchýni, za každýho času.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám málu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

0: první hlas vína, stříbrný háček vřetla. Vleklé úmory zeme, zdvořile uvoloní sedadla jaru, sobelci rozkvetlíme jako sakura. Podělíme se slušně o kytaru.
1: Až posté přijdou policisté, vždycky se s nima můžeme šeptem říct, že na světě není nic jisté, že na světě není jisté nic.
0: Krásy hesparame, nemáte silvu ple u noh cigareten, bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuši. Od moře přivábil ho příslib spálených záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přejela jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten vláček pacifik.
1: Až poste přijdou policisté.

je cesta, že na světě není jistá nic, až posta přijdou pole cesta. Vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jistá. Že na světě není jisté nic.

vandráci na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej vřel. Dobl bazíral a na lesi zpíval.

i básně na lásku. Právě tak jako na klín nebo na paži, chtěj, nechtěj, čas položí ti otázku.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Kamelo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Všechna ale, i kdyby snad, i když zhasnem všechna světla v sále a sedneme si blíž.

vezmu si to šedé sako a vestu přes košily a aspoň chvíli, aspoň jako

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne doubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

mundo si desea ser conjugado. Si skriza vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří, obkročmo nad hrobem rodí.

Šibí a i srdce nějak směklo v tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetězem a pták objímám říž. Možná už zítra spatří slepec tu svou duhu, na kterou čeká roky v nekonečném kruhu. Cesta se stáčí, jen ten kruh je

No tak si skládám zas jednou kousek po kousku náš příběh tolik starý. Řekla si pojď dál a nestůj ve dveřích. Ještě jsem trochu váhal o tom, že bych neměl snad, v tom říkám, tak mi taky nalej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

jak tíhu. Železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla.

vývěsky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen na

chvilkové souzení a přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat, když poprchává slaný

zakletí do obsidiánu, do obsidiánu, do obsidiánu. Jsme noční chlap a denní láva, co udělat?

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem, v rychlosti na doraz, budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím se.

niekerým to seká, že až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zestat.

až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen sedm pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem? Nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům? Kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten

probudí. Rýhnuli se z míst, ze staletých map, co kreslil můj děd, jenže děd býval chlap, co řekl odsud až odsud a zloděj se ho bál.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

frase. Tak ze silnice zahnu někam k lesu a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahý volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se krat. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

ještě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

zmítla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: Vždyť tohle... To přece... No ale vážně... No to snad není možný.
1: A bylo...

Odvodní komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

kam si se to dostal? Na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si cizího,

pod mladými oběšenci. Stříhali doula malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa. Už mu to začalo.

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

Radiovka, 8-9-10-5, úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Vy ste trapáš?
2: Áno.
1: Kupina?
2: Áno.
1: Chádial ste?
2: Z Prahy.
1: Z Prahy?
2: Mhm.
1: No.

Kdy všechno začíná, co potom život nazývá se, zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívěti věký. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a to kolo je v nás. Můj svět rozmilí, co

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou. Kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát. Můj svět rozmilý.

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku. Nep je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku. A všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku. Náš život je

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehlejte očima, srdce přidejte k ním. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i špetku soli do polívky.

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a též svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

Je jaro a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, chloupe kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět doutně.

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno.

Jsem star, sotva se ploužím a s hvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Inex Jarmila.

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, aby

pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme hledat, milý slído, nějaký vchod, který skrývá tajemství.

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý Slído, když jsem začal kazit všechno.

milý slído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je pozdě.

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš už, milý slído, zvedni kámen, pod něj polož křivý.

Radio Folk, váš klidný prostor.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho,

každé, kdo řekne, tomu nám Ježi straší. Ještě, že to vstupný nebylo dražší. Já vám tu zrád jezdím na venko, do chalupy ty můj.

podmínky polní. Sousem byl za to, že cizí práv zneužil, všel dal své vlastnosti morálně volní. Některé zážitky z vojenské služby ze všeho nejradši nezažil už by, obzvláště poručí mesáru.

Mám poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou vzad, krok sum krok a klus, zastavit stát raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

duch se zachvěje. I tichot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí. Jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném

víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

nebeský oko všechno vidí, dívá se zhora dolů na lidi, i na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si Supermanem být. Blbí dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Teď už máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. No ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. No pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky, každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil. No pak jsi řekl, no tak dobře, je lepší, že to bylo teď, dokud jsem ještě malý pivo, než kdyby už jsme měli prstýnek a hypotéku na barák a ona v bříšku 9měsíční vývoj, ale teď už to bude určitě.

kam. K vám cestu najdu, to se klidně vsadím, po známých místech jen se rozhlížím. Tvář mají starší, v kůře více vrásek, v zátoce Káňat znovu stoupá dým. Na první

zdi a stoch prázdných stránek bílých jako křída. Nediv se tomu, říkám smířeně, náš svět se zúžil totím dlouhým plotem, pro něčí duše ztrácí na ceně, co není

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Možná, snad.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

mohol žiť život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná. Místo extra

nastydlí. Včerejší fazony jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byli pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzalo, jak je to všechno pryč. A nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami. Včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

proti sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad. A vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

klíče pomocí v řeči, do bublání a blikání v Forbesu, ve vzduchu žízeň a čmou. Politry štamgastů v regálu se třesou na

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jdu šarým lesem přes mýtěny let, kdy byl svět. Na první pohled

Vede mne slabá záře za stromy z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kdo se podiví. Vlasti řídnou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne světku, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehů.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás.

čas bolí, cestu neznají. Žít, nežít, zemřít, záleží na ztrátě. Chodila s mužem v černém kabátě. Je mlha na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla z muže.

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha. Možná už ne ta Třešňáková madama, ani ne ta nána, co se ti smála, když si

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Má vlasy jako vodník a narudlý má nos a utržený knoflík a příliš dlouhý šos. On chodí zkrátka tak a nedbá na princip, on nedá na princip, je to bezprostřední typ. Též v knoflíkové dírce rád nosí i byšek, je to šašek. Že jak si nezapadá, má svou příčinnost, vrozená to vada, on nezná úctivost. On nemá úctu k šaržím, ní úctu k titulům, zvlášť vůči titulům, chová se jako tululum. A klidně v lepších kruzích se škrábe na břiše, je to šašek.

A co si mu má syn nesrozumitelně pod fousy a náměsíčně hledí na hvězdný poprašek. Je to šašek. Však nemá čepec pestrý, on místo rolniček chrastí denně lejstry, co úředníček. Dnes nikdo vážně neví,

na distantská vykovu žen zrak utírati jítro celém spatřit kořen kůčivový písmo na list tlačit perem schladit tváře poudlení éterické oleje pak vykousat strach logů zpět.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Češel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádný důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi si ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

kritizovat, co jako přesně mám rád u tebe na vzhledu. A taky na tvý duši, co myslím, že ti sluší,

nazad vezmi zcela mlčky. Začali se v klidu zadit do zástupu.

Včelí medvědci mu dali nejlepší let z louky, kde sami bydlí. Pat a mat mu vlastnoručně opravili rozbitou starou židli. Z klobouku pak vylezli dva králíci a zatančili k popukání zdravici. A potom se dlouze objal.

nechejme ho v klidu snít. Živá voda v moři hudby. Radio.

kam se schováš, bráto, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Přišel jsi dnes?

Potkal jsem v září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otce.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let.

to bolí, až zase pojedu skrz Podolí, aby jsem věděl, co to bolí, až zase pojedu skrz Podolí, aby jsem věděl.

0: naší pohlednici.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys ve poeta napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

يكسوك الجمال رديبا كومتا تيودي رمانا

jako vítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

tu do léta, jak socha kamená. Bláznivá kometa ti schladí ramena. Možná, že potom

hodně planou, smutné srdce tiká, panichidu za básníka. Ohně hoří, pak je oslepí, písek ze stepí,

Budem opakovat všechna cizí slova, jak by byla naše vlastní. Kolem oken bude chodit černá vdova hlídat, zda jsme šťastní. Starý kancionál českých bratří na Vysočině. Uložím jak relikví tam, kam

Než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky.

za stinných časů zpívat písně stinné osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře, ve skalách se střílí a já zpívám.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínova, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevišovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubink, Pilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Patra, Černochov, Sněžka, Ještě má Patra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Lachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Perl.

se dal pro nešťastnou lásku. Smrti jsem se smál a život dával sásku. Já odvážně se vrhal do šiku nepřátel, ale klid pro svoje srdce jsem nikde nenašel. Hej! Já do bitev jsem šel pro oči jedné dámy. Já, abych zapomněl, tak rozdával jsem rány. Mě krutost vzala srdce a bolest přechyl strach. Mě v očích místo

někdo spokojí se třeba s málem a někdo zase chce být motýlem, snad si šťastnej hovní válem.

Až za ruch zajdou a pak tu povyk stropím. Na konci ulice máš zbytky svojí munice, jsou všechny cíle předem zase.

který měří tak 3,20 metry, je postel, židle, věšák a stůl. Rozvěsíš věci, co v dešti nám zmokly, u sousedů odbilo půl. Toužíme po sobě moc,

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

co na zemi stojí, už etiketa nedá se číst. S tebou zůstanu v tomhle pokoji a tím jsem si naprosto jist.

se pomník trčí do rána. Příslušnost uctěných osob různá a neznámá. Unseren Helden a sláva dukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

0: Bumba. Bumba. Bumba. Bumba.
1: To není na bázeň.
0: Bumba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bumba.
1: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou. To není na bázeň. To dělá se mi slabo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních objeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj. Vlak nic, učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si,

na skle se barví. Do schránky u vchodu ukládám s cinknutím mincí pár, kdo si mě zdraví. V tichu důstojném postávají lidé hledající klid.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda bez naději jím zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizá z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjistím,

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků pro věty tvý slovy já nikdy nikde nenachytám.

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou měneš. Pano si, a co si víc, co dohlíne si na každou léč.

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

的背景是一方大美浓，velké vozy písku zavážejí strach. Lidé tiše plynou ve svých nahotách. Mění se ti tváře, i když nejsi lhář.

když ještě mluvit neumí. V své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Do lesa nahlasem volal,

času jak čočky do okřínka. A nevrátil jsem nic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hvězdu, svoji milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky svouky svázal šňůru přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal svoji milý kytku, svoji milý kytku.

tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád. Na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový a čsit, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco má na pořád, na pořád, na pořád.

Fátimo, vypadni z mé hlavy, jak zmizela jsi z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimo, vypadni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se spodívala?

Šli jsme celou cestu spolu, nevěděli o sobě. Setkali jsme se až při výstupu, dík naší vzájemné podobě.

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud. Ani jsme si nevyměnili adresy.

jdete spolu. Pro boha, proč začínám závidět? Fátimo, vypadni z mé hlavy, proč ses tam znovu vrátila? Což nemáš ani ty, kam hlavu složit.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

oči plzeňští, když s ní po náměstí vykročil. Měl z veškeré té lásky pod kušima stíny, jeho pohled nebyl zrovna jiskrý. Pořád jenom v práci nevycházel z dílny.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

jako hra, je to snad postila.

mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, ty zuřivě se všude kolem

nebo Saska se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

minuti, co nezbude jim vůbec nic. Co nemají fištron, málo musí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

umíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá,

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

byl vítr a svouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu. Byl vítr a zmyšle a svouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly. Prostě včerejšek nebyl zrovna

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl.

srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách,

Zůstaň tichá, otupí se os ten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí.

vadit. Pak bych našel klidné místo na palouku u vody. Hu, hu, u vody.

přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu,

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. No tak jsme vystoupili, vzali flašku rumu a pěkně se spolu upili.

Vlaky se změnily v supící draky, lítali hore dole. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

pak zastavil uprostřed pole. Rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože byl

jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

už zase topím se na dně tvých očí. Dvě černé propasti zapomnění, jak malý člun se ve větru točí, ale na kotevní.